0: ni fwy fwta chaha le gael ymwn stelke. Honig dedo yn tacht yn siar caetse le si goein tu po i fi on. Agus ni'r hosan na cora ti effigio le fwy'n gyd choein tu ele ffos. Dwrt yn tera caetse chas fibri Jack Chambers na chwyl ein chal ein ys y wagart. Agus dwrt a gwyl yn rilta sy'n gyrwg am eich choein tu po i nhw on. Bwyfe Mark Cullen, nîm le'n y dig agos fy gwys, ond fawr y mari yw gwar o chaetse yn nŵn leir o gondau flau clia y carter lewyr eisiau hocht yr maedyn yn ei, yr asgyl yn y cilio y barc fforic y mari yw e. Ta fawr os gyn ddimlu yn agos tri fi hyd gwys, ffos fwy chwnialig na gardi, mae'r chydig o fusrwchon fwy was mra os gyn yn llechi dy gondau lwysio, friw basau i edach y rhaid y tempel gargon friw rhaid y bort lwysio y carter lewyr eisiau doeg trwnwn yn ei, togiw fawr yn lohyr. Mari of Nainor er a lai the nyon sich a buamala or in a force in a Russia er frif chair na hukron a Kiev. There it's mayor in a carach Vitaly Klitschko, gradina sani a mar na vergenti a bolu. There it's in Rush, gerwelshed ashen a milita gus funyev in a gudon sich a Kiev, agus a regun hart er a gahed, chamala parkin a milita a regun elisitid. Bavinia the scale to nashunta agus idronashunta.
1: Prífisgelt na gailstanish tas nula prífisgelt an deshgirt. Dead la corano Canadia gar mór an tavrid donant an vlascaid an un chuin e bruntnus cob chiad a graan da yir vaha shneish chalul fec seirs a fal siach noch a blino hin an visa ag laart le hovaid an dyrt banish doj onant an vlascaid go vwil tachter le ag bwint le shin lawer brunach le cúpla lanuas agus galag an se bae marisht ed an rôl caunro diach a vi ag pec seirs a le triach na gailana beg hilafishin ed a glor. Han níos mó an éúair as gach den nuair scláid a ggurcha i ggéirí agus abert láige ag fnacht ar scoil go dtí an áir testméideach de réad tuairscoil nó ón reinine dachas agus óige a chunta charcaí hiag nócha henfangiad a scládaí a thosnaigh sa chiad an chiadblion a chahíle sa hochtíag an áir testméideacht ba éon rá a bart láige ná nócha puncha nófangiad agus a ggéirí nócha puncha thochfangiad han Tí chunté ar fad os cionn an bhean náisiúnta há ag nócha fangiad le déon tuairscoil chomá go bé seo an líon is ír de riamh de scládaí i chiochnaigh an tre hóisiúrach. Sé Jeff Penny a bhfuig réhváta an réhváta mal na ngáil cos cos a réid agus bhain seanín mac gónamach an tarna háit agus bhí aingas o mar chús tíú háit cehir am a hóirí a bhí pórta chan peg réhváta chean trá ar siúl a nocht ar a hochtachlog i dig i chuín. Agus sucker is sucker de Peter Tinsley an Gionán Gartan Scart de Balavikita leifar arfan na hochar de inov ed a dóchlog as curfer éan a yigson a relic naif gobnit Balavurne maid na fan chéle joan a tjurvach a vóhid yifur agus gailt alalish sucker is sucker de Dírmid o Mahúna carig na Dáide bélán gairig agus ochloch na cuilte leifar arfan na hochar de inov ed a dóchlog is á pél ginúnt gan smál na maid na muide agus curfer éan a yigson a relic naif muide Maid na bhean chéile Eileen a Vertinian a Vertfach a siúr de fear clonach linne agus gail tala leis. Agus socar a socar de máda í chiváin ó chasán rá anán cean trá bheis si atódamh a dig tódamh í chanachúd in nuf ó na cúig go dína seachtachlog tróhóna a siófar a cúrp go sápéal chiat léna nám dan afrin ar a héniag maid na mádach as cúrfar na hiag san cúrp fáda í chiváin rela chiat léna maid na mach a hinean a bertse fér se hádaváin agus gael dele agus socar a socar de seosfíní chionvaí seosfíní chaháin sár bósí ó vlóclia zo chílfic daunig ó rúchas bef rá tódamh in a Tig féin mal an tempel ón na cahead go dtíon na seachtachlog tro hóna nó leifar afrin na sacharda ar a dechlog mad na mádach in aglais an iad a bha i mal an tempel as curfar na dhéag san seosfíní chun bhí relic na con Venus maid na tuirníon a tuirge fair ag jehád agus clán na cluine agus bina gaibh príomhscéalt an deisgirt.
2: Príomhscéalt an tuiscirt se léhaigh Damien O'Donnell. Tá cóirle conda go na ngáil chun obair chóiríthe dhéanú ar fios a sé teat a goid bhfuil brítí lochta an tú am an cranaha. Tá conríthairí le ceapú gin chóirle le tuirt faoi nobar ar fios a sé te a drí isteit tíhiíochta am an cranaha dún na nníorlaí an foirc mór agus sliabh sneachta. Dúir an chóirle conda gur min ibrithe an chuide smó a tar a dhéanú ar na tithe seo. Der eir tuirisgio o Vision Net, CRIF, hannig urdwyd a doeg fan gyd ar lín yng Ngrolati nŵ a hansgada yn yng Ngal o anargymu hef ymlianna y gomper lysyn trefsio am y cyrna yn eri. Vi konde gan an alamask art gonda yeg se tír, an a denik ardu ar lín an rólach dí nua

0: skade aru se het chevi den lien karu tus at kervili yek kera ha gro ur se cheer agus an hodges moaku jiri ar hecnoliart motor agus grolachti gentasiakte an na mask grolachti ure se chanskal togale glakula twerish glian tuul ward de jahashigus elenugan ngal e krenyudan ward ar na maliv Dirch Priu Eamon and Warge gwaed si harfa sestrish na hefraha agus gwael urdu ar lina nelti a teg frastar ar scalta han Warge cwyd cyn jig ar ffod cho maile hynod actriarta edrych hais gartan agus co ffartiart edrych hais cioel yn Warge bai chyli fa sio ar awajin. Dirch yn coelio'r condai Donald Coyle bald a ward edrych hais ala nwgwn yng ngal gwael sa tewagta gymw siomri reif hoca brysio cor ar ffwel e colasio yn iarygol ili trwy canyn sy'n ar wasgla harna sgaltaha a dyrun y mis y siwgyn. Dirch yn coelio'r coel gymyn y sgaltaha ag a hosgol jygyn siacht siacht yn ni agos gwael brw môr spoes sy'n sgol agos fiwlis yn dara hamra brysio gymau jacrarty spoesion. Cwrw'r tŵs na cwrsau gael tartau chomlwg las gael olw cwrsau hemwys dy ffwytio sy'n dynnyf yn yw. Siohon toc dwi'n brin y jeg agos ffihyd da cwrsau chyfniahan hemwys dy ffwytio y fer siwl sy'n dynnyf agos marysia gydyn unie. Agos yr gyrw ta corlio condeg yn yng Ngala tortla ffystan ffobl gymau bala fi'n ychladu yn or y do cwydio siart yng Nghydor drytio yn yw agos y moera. Ta dromplw wrach o'r ynfala gydyn sgol nesianta ym mi'n ychladu agus ybrahala a ienw agen chwlio comdai, bei yn trech dachor ar Waller Tlí. Sian agaf, prif sgelt yn twysgart, fwy leher.
1: Prif sgelt yn nyrhyr chalef a grian yn ymwain un. Ta dermod glan zynta e chwlio comdai na gailifer chwlwgwne tan o gwni o chroswyr o gyrdyn ei sir e dyr bachlwbrog o flaherta o chwstu pobl chamwys. Dyr y flaherta o gwyl tifni na môr o'r tawr chamwys sir go chamwys i ychter y mi hi ifiant o sylwg ag atan agos gwyl yn chosw locht ed gwyl chwlio comdai na gailifer ag tyrt tŵs otig o nodwr her hofaltach na nina. Be tilifi siar y glor. Tá imní lady heg fórum chosáirige flannel tanga fuin na himplachtí a bheith sé cuidig an na moltaí tá dinta sa dréocht rátas plánal a náisiúnta ag limistir plánal a tanga chosáirige. Tá an fórum a géilibh go mbeidh cuailach an poiblíon leis i méadaítá sa dréocht rátas faoi ngaoltacht a phlé le go mbeithir nána chiontú go dreisofar a bhfuil de chosúint ag an ngaolge i limistir plánal tanga chosáirige. Beidh tilifí seo ar áhaidin. Tá an teachta dála go íon na gaal Sean Cain ag gearad an aire stát Mara Timmy Dooley, próseas níos éasca agus níos siad bheith an, le go mé daoine ná na gcuid ceirte bain sa feamainne a chláirú, agus le go dúthair cosins go na ceirte bain sa feamainne tradisiúnta atá ag an dráma bhíonnta ag bain amainne. Agus beidh tilifí seo ag idir sin iar. Tá iratas dinta ag gólach bád chlóts ra sa bhíl tó ar chuirla chun dé na gailibh le síine a chuir leis a gadú na spláinile a bhí fáta acu don Herbert atá siad a dhéanana i ra sa bhíl. Tá tús cura leis an obair le anna do thóig alan sin le cóháil agus deisiúchán i dhéanana ar bhád chum mai le spás efigí agus stórala i dhéanana an. Cuid ar áran chóras na bhaim ón lá inne le áirionsa a dhéanair líne go dtí tríal an áran agus béisiad a gearra tálaí breise mar chuid gon chóras nú. Déad ar áran go méisiad ag duna abhreithnú ar an gcuíhúil an chóras nú i gcobair i mí meán na nóvid seo chugan. Agus socrú sa chuide, léifar afrin sa chuide, Wadin Bani Chonel, Modini Chorin Refosia, Aspala Oha Trum, Condena Mi, Agus Rakaring O Huchus, Egan Hinyag, Madininga, a Shapon Leaf Parik, and Mila Oha Trim, Agus Kurri, a Rilik Wale E Lugan in the Yershin. Leifer Afrin Sachuide, Homashim Ranach, Makla Corin Branach, Agus Mordiganin, Nach Madan, As Corriolka Letamod, a Shapel Letamod, Egan Hinyag and Yo, Agus Cremo for a Herp, a Grammatur in the Shunninga in the Yershin. Agus an isin am siad, beis as gamalach a gud bagan tíd a dús an lei agus beis pastí cio, cio vran nú salach ar bastí an. Scapid treif si fad a greine a gud bad a chuigi mún agus lein gud i túsgirt agus iarhar na tíde a maxala. Be treif si smutal a greine a nátachí agus edir seicheim deag agus nígeim deag Celsius a visit tocht a zairde san iar húsgirt agus san iarhid agus edith scór agus chúchéim agus fichis Celsius sa chudelagun tíd. Sa desgirt agus san iar jasgirt is tocha vise.
2: Awadun. Tarsha ain't my dig in a shesha, hocht the clog, a gascam with soul, ed hyon lint in the bop her new yacht er madden. Takushis egg an Irish examiner, ed in the multi attacker of we've rode in realtish. Fuina may don'tish vresha, agus rint ekich.

0: Fimut sauce to be hull. So he trun is a hina me ul chadakardini vala mafi oskin score on agus tomoids sauce gur atau on koshse evi faimu o hus on her agun was faimu le blian agus tomoids toffinish ed fa blian ach honik molo nau larga go mahmud zavimer fa rovlian mark tashan Dacher agus dúchán nach a bheith i fáil rudaí i richeocht ceart agus i gimocht ceart ó híh cuisí agus tomu tarbh sásta tuairt faoi agus tarbh sásta go bhfuil muí as a bobl asin agus go bhfuil tacaíocht acu basin agus go bhfuil muid i gola feimú ar a son ar bheith blianú ghablian eile.
1: So lo hún spéidir i méid dúr bhaig i grúniú cíh blian in seo Mid ta dienta eg kosti winten hat le blien. Kedad nordi smu ta taki hinkini, nu kedad nordi smu ta korokin kinagi.
0: Is so he gurkangan rudi is smu vimudigir nagamach un baile ibrahu guan agus faltsul gurgam hagen se shachsanat kurtori agus strancherry agus daida lin un heid log lantahan agus law puxuasa fuin gosti shot ion the desaran chakaita. Daire lin a hinta sa all o locht na mailt is locht orha agus bei so hi moltorocht ga ian anis an vi shan un vi sha hogan er gantar sha agus rinne muinta na hota an job da sa hain chakaita ta kuid akab gata ma ho hin e gantar chi ele ar nus muiris rasina maniach agus oot chi marsin agus e tuurt fui ve e glan a himpel er a gud tala hain agus e ve So he puked down and puked sosa, agus a crinu brusker, agus rodi marchin. Nis ta loa le Berti hen le hi amsid eile victara gomai muda dina glana eriganter samos agus beidir machra grachui tag lior dumpal mi leha chotarlu machra grachui agus a stohit is pisa ma sroike ma bohara na chulein tachar agus dereid marad iarins locht an cor le cundé gris na hátta chui sin nachhwale an tíhe ir fe stroike ma go bin an áta smu a vintar i dumpol go míle hach nis is áver tíhiachta agus áver leapun agus rydí mar sin is smu tag a chahamachan so ta muid gala túrt fui sin agus gwecha muid agus beidir in sin gomach sort bonu sanyr gomach muid an beidir cori agus chudamachan agus bosgi brusgar chuid in seo mach yn y bóti gmwyr mwyr seo hart ar y nacadwf agos sgolar i fy hart agos yn sin ta peidr y hir gant ar hwrn ta cael nawon i gybord gach fi mwyd yn wychi pwy cwyn sin y tacht yn siacat agos fi sia soch dyn yn hart ar y bord gyn sin so ni fach ein doch ar cwpl o bosgar brwsgar eile ychyd hart hon
1: Is bocht a sgeala y fe fydden fi'n strympol y tarlw i nianaet ach a rysio y ddeg gweld ys y mwyr na coli gondai ddiar mynd ys coli gondai hyn y ddif yn strympol sy'n mar rydwain ys o hi ma lan yn sybse ach wedi ddiar yn ddiam yn fi'n sy'n dyn yn strympol ni stopol siad mae alt yn lan yn sybse ys o hi gos minic e cystw y tiachta ddeis agos yn strympol y tarlw sy'n nad gian y ddeisht
0: Fi mwyd y cant lle sy'n mwyr pobl teg y gorli gondai fwy sio agos is hi yn ni dyr y siacht yn ychi ffada Ita sé hén a tuirt fúi dár, ita sé seo tárlú ar a stráike bóhar sin. Agus sin an Thomas Mút an a hóver tíhe go cham, hóver tíhe go cham achan ar nús plúdini brálí ní rúdímar sin. Agus tá sam go má Má ektir muidi i muich go lána go gapod í ní ólta man anna chahan sin agus púk sio tjósúas ar ein chuia. Ach, sér tá muidi gíri anna ná, tá muidi gíri go mach pektú rán gún stuff a tá gá chahamach agus bai muidi achur tuas tá dinne átúl hoig sí seliv ed an Guntis Instagram balta slachtúr a chórna agus tá muidi lehé na pektú tuchur tuas go meisag dín a cain sort áver tá gá gaha gún milíra míleach amach ar hívan ín na bóhris a gantar seo rúd chofánach le copán káfi maidi uach da rótsa sin rúd ígul jór vi muidi fála nishan tachtan chikáta so hi vi amsir moha in freshin agus so hi gubin anna to be made it or do it in the my di uachta rota ach vi gulior lai du in chin ed in the budde lagus canonly ar hiv wohud mariol ta on fachta sinisha on and yetu arigad rasher up ach so hi un kinyal brusker is smooth ach mudda play les na on abid on puk sosa gomach na busgi brusker ga wiach mudda on gorlia kundi ad ar hivni na moti ti vishich so hi gun canter tor in kuiga kilometer sin as an akadav in shash hirch fadal os na chun chana gomach an ach in clúdi he Mar son is so he's moving scene a shul and mach beidir brusker akub new scup on coffee new beidir bar chocolates and the ridiki marshin achin chin the ruddy ni smoo itagadum pal gometchashin

0: fista tuirish go trias a cehar míle cúdias a ár delta na fólamar ag frastar ar skaltaha no inig an wárj. Dúrch príu aimn an wárj an mitiú go si harif a sestrish na hevraha agus gól urdu ar lín na nelti teg frastar ar skaltaha an wárj cúid cien jégar fad cho maile hennad achtriarta eidjahash gartain agus co-fuartiart eidjahash kiolian wárj. Dúrch gól an chéle vis smó ar chúrsi bresh eidjahash FET.
1: Sna cursi fet being elev an nish go more cursi gara, you know, size cursi in the garbager couple of no na cursi avian gularis umhranona agus roti marchin ta on spesh ag dini anish e cursi marchin agus being dini ta egober a genu cursus oginya fasta skills to advance on clarshin skills to advance so ta dini egober and Tomer Fod August a genu na cursana so ta roddi ag ahru sa droshin
0: agus ar an ewer hir na dwrch an cwrlir condai Donald Coyle bald a word a jesigus ila nugan na ngal gol sa tewarta gymw siomri reif hoca brysio cor ar fwael ag colasdi a nyara gilydd tra cianan sa la wasglar na sgalta ha ag jiru na misa siugan Dúirt an cóirlear Donald Coyle go mbeidh na scáiltithe dea-thoscailte gin 7-7 agus gól brú mór spáis sa scáil agus fiú leis an dé hamra breise bhacu.
2: Lúna fa dúide ag an cruinniú déanana den mór a dheas agus alana agus dúirt me na roa sin na 7 na fáca lacha sé tomal bag na prefabs a chur a láthar Kaiser the Vince na monomain in the good yanama ja ja as million rad go go all American Martin Natasha the kid Vienna college in Erica the kid they had to three Martin Urit Tata the me man forward Jana as a kid Vienna Lakisha don rare prefab the lahar pachanya and Oscar Dur don Vienna
0: Cwyrdd tŵs na cwrsa gailtart y chomlwg las gail chwyd olw cwrsa hemwys dy fwyches na dŵnaf yn yw. Siohan tart yw blin na jig agos fihyd da cwrsa chyfniahan hemwys dy fwyche efo'r siwls na dŵnaf agos maris ag y gyn unie. Fi siemwys dy fwyche yn y rŵni ar chosio na gailigau a dŵn na blin tyn ni jig octus yn ni agos iefil ys y sê. Ta ffwes môr tacr lŷn na nini a fi neg frastal ar yn cwrsa o ni jig octus yn ni y lei. Agus ar jirwyniu ta cwrlio condau gwyn yng ngal, a twyrt le ffustan phobl gymau bala fi'n ychladu an orad do a cwydi siart yng ngi dôr drechyniu agus yr ish ymwera. Ta dromplo ŵr ochr ar yn fala gyda'n sgol nesion ty. Be an trecht ochr ar Wallerch Lee. Agus ar sy'n, sy'n awol o'n twysgert gyda'n cair.
3: Nu ég þig nýrhir chalefa í grann að nýva hann einn. Það dærmað glans en það kórlega kundið na gælefa eða chulegunni eða það inna gúni og hrossvóhar gæri nei sér eða þeir bækla bæg á flaherta og hóstu pabul gæmis. Þeir sé gæmóra náða og chumma það fokki er að móhar og þeir hífni na móra í gæmis og gúli fyrirg fás hær hlæði í rili kanna výlín og vikina gæði gæði hæle. Zed Bachlebug of Flaherty, Gagahan Horle Conde, Rudikin Siena, Fim Wasach, Tai Hivni Namore, Egamasuchted, Saladarlo Timpiche. Zed of Flaherty, Gul Tivni Namore, O Tower Hamish, Shirga Kamasuchted, Emihe Evienta Selek, Egatsen, Agas Gulan Kosuloch Dead, Gul Uncorle Conde, Nagalve, Eg Turt, Tus Otte, Gunnadur, Her Havatach Nanine. Shakwitz Gunhans, a ringshed a glar awad in Inya.
4: Tatu Shulchir Bohamus Uchter, is Marakan to on Tromplotted Remohor, Smokura Gossel Le Bohor Porta, Nismona Bohor, it means Trocht more Gulchiran. Marakan's to Letty in the Mote, Tashasacht on the Falsacha Velletty Ward, Achtana Creenty even, a Mark Letty in the Mote, Agus Ni faded Gulchiran on Iran, Tasha Rochantort of Erigisha, Agus Kafar the Kitty in the Free, Nilan Waga. Cholori conde fe canter ni tre siohon ni tre siwdon. Ca ffordd y gyda yn y ffyn bys y bwyr da siar y gamas wachta. Bawr am gwael agos dyn y cynt, no colior, gwael agos rwyd y gyda yn y ffyn. Siachos e agol er gwy tosia, mae'r nilon ac ffanocht gydol o tympysht agos sa wat o'n ywan ta carn i soch dynna ei cwych ar arb iddo chwniag o'n awr ba siachos e fe rwysdech o grinti le hi yn corol y weidol y ddiwel. Dychryti. Ta sia orau teg mwyntir y wael, ta clachdan yw egol siarth ni ar ond stoi tosad na tŵn. Ach,

0: van bocht. Agus, hain shisha, agus hug band of a leir an scordon, le Corwins, na kjol tori mora assassin, the old woman who lived in a shoe, agus dashri band David, agus nira drama be shrew shi nar kushi oran, agus kushi funt mas o mo e mor galish, Borchus Broad, a law, gakeli kanaka, agus, an tain drama wán a léiriach a chus drama rinne cláiste Loretto a fachin Stifán mar fi drifo le digmol cahi in a prívidin sin fi skol gaelach a chusúd tamal
1: Vi anna gudar a chrífin ívin áne?
0: O áne áne fi me hén agus chrífin anna vorle chéle vrún sé corn Tomás o Derig agus me hén agor cuman drámig na skol agus fórumur cruer le dolgu di áras an úgdrán Hon all, agus binne ein korn belúchwyrra agus a tá fós eich cwm yn drámig na sgoling can efo korn yn chrifin y doctor e.
1: Cian chi eich orto eich neud yn chrifin i fan?
0: Fi me yn y rhan, tran hwnna, nwr fi me jyn efo'n BA.
1: Agus dyn ni eile cosyn y Martin o Flahart ar noi fi?
0: Wel, fi sies yn y rhan yn edrychus nwr fi mis ysgolwyrra. Agus yn sy'n dasru sy'n gwych chi yn park. No aros yn ôgdran. Fi sy'n rôni yn sy'n a fa, nym lŷn ta. Fi sy'n rôni yn sy'n gwych chi gyfwyr children's boss. Agos yn eich ta, mwy o ochele, fa'r calw yn Michal o Horan.
1: Fi anu gwych chi'n rôr go hwch dar yn y herod mor sy'n, ar o?
0: Fi dysgol children's, cor eil yn ysgol yn ydym, e fein agos fi a fan y lawr, ta picture all yn agam sywalia, dy Erskine Childers, agus a van, agus me hain, agus Cali Nelevier yn gwystio.
1: Carol o Dolly.
0: Carol o, oh, Carol. Fi me hain, agus Carol ag yn Cogal Celsiwch yn Glasgow. Agus, o fi me anna Carjwyl gwydiol a Carol. Nawr hon ag Carol, gweig sy'r afsri gwael sy'n mach yn enig le Siobhan ni cynnau.
1: O, tas y gymau sy'n. Gwys, fi Siobhan Freshen hi sy'n erys, na rhoi geig sy'r gyd
0: bwyd. Geig sy'r gyd bwyd. Agus dŵr sy'n gyrra beth sy'n yn eig sy'n bwyd a hen le hi. Agus gwrw fwy sy'n gyd hi'n tog. Agus fi sy'n marw tefa sy'n dy gaflu ni
1: eisiau.
0: Banach jyl. Banach jyl eisiau jyl yn a hanym. Fi me anna canol o Siobhan. Fi gacht yn anna canol o Siobhan. Chym har y tig yn eich dwi'n fi meddwl am ac chig i era as dyni a'n teyn sram o wana hwg yn cyrryd ym dyl hig lôn lo ar yn dôn o
1: Nes yna ffos tŵr i wanya?
0: A, cwrn parach o dôl an yn cys chyn o'r agos, tŵr ym e'r ffrag ar y cyn i ddys yn eisiau hwg mewn gyda parach o dôl an dwys me cyn ffer o cwrwch sŵs lwmsa
1: Fi anu wai gyda'r gwyni chasol Martin o Flahart agos Martin o Cain agos Ta'n list o ffadr ddim yn
0: o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n Agus, dy hwy yn rwyd harm o'r ni'r awys ag ym corbi hi. Hwg se sy'n y ffadr na gael gorym. Agus, nŵr hwyl yn mis e, sy'n drin yn me sgars gori. Bwyr ers yn mis e, a'i gas af leidli.
1: Lys, dy warwyd. Fi anu wei gyda'r wort sy'n yr o?
0: Fi anu, nis mo anu gym ar y fan, mor fi sy'n sy'n sy'n sy'n Agus fi me anu fawr le mor un i rwyddi, bas jysgat na gael i fe di. Fi mor anu fawr ar ffad le chéle, mor lawr mis gael gygoni i Ceresford le chéle. O ben ôl na fi'n si, ti mi si gysgol frigin i eisyn, agus ben ôl na fi'n si, agus fwy si bos rif mortin. Agus ni fi si gwyhyn tuk, ni ffilon agor ben an aidiwch a fi'n si. Ni chwyd yn sŵs le mortin i ddwylo.
1: Nac dwi'n hewa. Fi cordial i gyda noi gwnnw'n y gaelgen na rho lent y ffad, ail i ni chael rhyw i
0: gyda. Andri eisiau mwyn o gan y ffwr bos le Jenny Gnynig i gros der. Fi me anna fawr le dynnu chwr sŵl o fan, fi me gwe eso crisiwyd, fer bwcht. Fi eisiau bod yn y lawr gaelgen o'n dynnu chwr sŵl o fan. Fi me bod yn y lawr gaelgen, cwrsian o'n mwyl anna bod yn y lawr gaelgen me.
1: Fi dwi'n cwyd dwi'r cwestiwn i agos wdr oes agos roedd i ddyn hyn
0: agos. Fwrn y lawrbeg agos fi mewn sy'n e gobr er sgan an yn ei eisiau.
1: Cyn blion ti eich siwrdd o'n yn eich dan list yn siwrgod. Fi dwi'r yn UNESCO National Commission, Bwrn y lawr gaelgi yn eidio cegodo yn eidio 83, National Film Institute yn eidio cerach trí go dí méideag. Cé go ní is dóla?
0: Se, tair mé as, nó seachtó ní.
1: Níideag seachtó ní. School drama lég níideag trocha cúig, agus níideag trocha cúig, níideag cear, bhí tú darúní ar sin, níideag cear cúig. Mí mé marúní
0: fad Jim Lín ar sin, agus dí gur húi mé a clún tarf.
1: Córéile na scala na?
0: Mar cahir le ar córéile na scala na ar fad cúig blíne.
1: Agus ar nói rud fír hauachtach ar fad, bhí tú i dhe wáil don na chéad údarás ag Red RTE. Yeah.
0: Seasca hén go seasca a cear go dí gur hóg benile mo fust.
1: Well, bhí tú mar a dúrs mér a chéad údarás gár trí sean sgúil cyfnau wáhe go dyrna blí an tair hí sean.
0: Ó, bhí tá cyfnau an wáhe gam an cédrol hui mé má go dí an róf go dí schools an television an radio abroad cógál mór, bhí dar an o America cúr mé aithan ar cúdjúko bhí mé an wórló bhí fearan seo mar tá sé gairi a Scottish television tá sé a dosach bhí sin a ofig idjikus agus nór a húin in dhíni eile go dhíin BBC húin mi sig a halba mar bhí sagan gara an chórus idjikus an alaban a wad ní skirra da chórus idjikus na héran agus nír kuru mi sé ar an údarás mar gaelgór kuru mi sé ar an údarás mar idjakus sór
1: Ó, tá sig an Nisht bala iart is amui Erachtas agus éigse agus scoil haurí agus scoil givri agus scoil hort. Han dúl go diogus na rúti seo na húil a gónai?
0: Ah, well, comédan se sin óg me.
1: Agus vi bán se an vóra gud, le kud vóra gúrsta tjúl tá mai keppu chá mai, na rá?
0: Drinna me kud vóra gúrsta tjúl tá mai, tá mai hún, tá mai, skrýf me kudste, vi me sa germán rivern koga agus e nían koga. So tá mé an písa achcumar a dhéanamh in is a ggóir in níis ar chuiste sin fuair mé dúir Mihálo Carúil an fear gur scríomh mé an áltó ar Margaret Park Sheridan ar léú é sin. Bhí sé ar an octoláda ar a fór seo caite.
1: Tá chud waisciúh nóireachta deantaí go don nuas a chuir
0: hortaile? Well, scríomh na gcónaí ar mar frosaní thar leir agus de cur muintir inniu nuair a bhí inniu beod bhí a chálta go mán beagnach ag seachtain. Ach ní ar an ghaelge, dhiúltaí mé aon rud a scríomh fé ghaelge.
1: A tá leabhar a chur í gló de chuid na bhfuil?
0: Well, tá. Cean ar chun do bhí ó, bu chun do dúchais, agus tá an ceanach ar, tá sé sa tríú agrán. Íl mé as an tríú agrán, mar tás agat Jimmy FNT, agus fuair mé lear, ní dhéan mé mór an airigad ar sin tá mar rálaat.
1: Par í ráinne tán Tamas Leonú, is féidir an féin chuvinú ar rudí gró láhán gwargad an tú éig se bhí céil ar nóir achtáile a hér a mwyó, Margaret Burke Sheridan mar a dúst tú féin. Úl rúta bí fíle tá chur hí gríach agat gúl tú intach bródú les?
0: Tá mai bródú las na héig si, go mór bhór éig si ráftri a bhar ar fá chúig blín a gulsamach. Agus tá gaelachas a gulsamach ó hin, dosglíd ar Historical Museum, agus tá gud ar cura felet am tseach síos, agus fúr mé taistis felé ar mo cuid ebra ar san gaelachas a gulsamach.
1: Rófan ar tíriú felú ar bhí óháine?
0: Well, dá ménin an glúisian a himáns, bhí glúisian Somália, ag bhí na hóthúsrucht ar éis na blíne a scolón baiste, gur nár bhach mé. Well, dá hóg mé cúbli ceat golór, ag dúis mú áhar na goló sí san íhe dá ménin tam an glúisian, agus cúr gera leis an scéil.
1: So níar himán tú?
0: Bhí na bára mé níis taxi a hógá.
1: Bhé an ordóg mar a dhéan.
0: Gdí, ní mín na cosa.
2: Cora an spéisiúla chin ag a gréaltúr Sean O'Haley le áníní chanan as muíú ó úchas a chá fórhór síl mla clia. An 1988 a cruilú an Cora seo gan chéad uair. Bennach déile anam na mairibh ar fad. Ach sinúl gámain ar a glár seo siúd muíú inniu, tá sulam gur henni mar álib ó chartlan muíú a grín chéad uir eile uim se Evelyn Zewalish tog i ergaí pein agus gá chéile. Gan uidirí.
3: Fíma di gaeis seo tan sin is an glár seo dhuí ó, cuilún clár seo hana.
4: Bemid chuiv na hen vaiden o luan gohine leisiglar tober un hiol. Ciolus a roini na chuna idir han agus no, ach an hauntasan be cunta si leisigin febru mraid, fe eilte, fe laana agus fe ocaidi ele ciol. Seisin an clar tober hiol o luan gohine eir